0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, a teď si řekněme několik slov k tomu, jak nejlépe uspořádat karneval. Podívejte, takovou velice důležitou funkci plní při karnevalu orchestr. A na jeho kvalitách je závislý výsledný dojem z celého večera. Při pořádání karnevalu je třeba orchestr vybírat tedy uvážlivě a s citem. No, jedním z nejžádanějších karnevalových orchestrů je soubor, který vede Jaroslav Uhlíř.
2: Dobrý večer.
1: Podívejte, u vašeho tělesa se cení především jeho všestranné zaměření a také jeho světovost, která je zakódovaná už v názvu Šumařinka Five. Řekněte nám, co to znamená?
2: No tak, Five znamená, že nás je pět. A Šumařinka, že hrajeme naprosto všechno.
1: No proto jste také velice žádaní na karnevalech. Diváky by asi zajímaly příčiny té úspěšnosti. V čem vidíte ty kořeny?
2: Ty kořeny vidíme zpravidla v tmavém obleku. A poznají se podle toho, že pošlou kapele láhev.
1: No, já jsem myslel ale kořeny té úspěšnosti. Víte, jak to myslím?
2: Orchestr jednoznačně reguluje průběh celého večera. My dokážeme hudbou neuvěřitelné věci.
1: No, jednou jste prý v sále dokonce vyvolali rvačku písničkou Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum, bum, bum.
2: No, ale v zápětí jsme to zase napravili nasazením písničky Zblížení. A ti chlapci si padli kolem krku.
1: Bylo to
2: Někteří
1: pořádku.
2: Si do dneška dopisují, no, mají se rád. Nebo jiný příklad. Dívkám, jejichž partner se opil do němoty tak, že o sobě vůbec neví, hráváme s úspěchem písničku Olympiku Okno mé lásky.
1: No, sám jsem takové okno několikrát také měl.
2: Já taky jsem měl.
1: No, pořadatelé si prý pochvalují váš vliv na konzumaci.
2: No ano, některé písničky jakoby byly s tím záměrem přímo napsány. Jen tak namátkou. Žízeň je veliká, život nám utíká, nechte mě soustavně pít a tak dále.
1: Ono to tam bude jinak, no.
2: No, nebo šoféry v sále vždy potěšíme písničkou. Kávu si osladím,
1: o
2: trochu víc, to. Nebo osvědčil se i současný diskotékový hit, který v našem provedení upozorňuje na stenčující se zásoby výčepní lihoviny.
1: Jaký hit?
2: To je ta hej, vodka mizí, je pryč, co budem pít, je pryč.
1: Znám ten hit. Tak já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
2: A vodka mizí, je pryč.
1: Já vám děkuji za návštěvu.
0: Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Ome, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
1: No, tak
2: to máte čas.
1: No, tak mohu jít.
2: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím, nashledanou. Haló, haló, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak topr, zpátky.
1: Ale já vezu, židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte.
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu postukám. Puste mě tam ze židlí.
2: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
1: Ale tam jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
2: Budete tak laskav.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, no, on měl v sobě takovej obrovitej motor, že to už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali, bať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili, ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle a najednou ten menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá scénka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký. A skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dechat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout, kalendář jsem nemohla najít, nic, já jsem tam lítala jako pometlo zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám mít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná. To nejde. A on říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko, jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu, tak já. On měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý. Tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit, jo, ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no, spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Oluška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no, už mi to taky jde. Nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jeho a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by vomdlela.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
2: Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
3: No, já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí...
2: Dej to, kvíkl! Pokročujte to, se nezdržujte.
1: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, povězme si nyní, jak je možné, že se Zimmermann nestal virtuózem. Zimmermann totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Zimmermann jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Zimmermannův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám jí dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám jí dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít kabát nový, musí přijít k tatínkovi.
0: Já myslím,
1: že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu, tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti. Že?
0: Ano.
1: I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy desetiletý autor již ví, co je dělba práce.
2: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Prince.
1: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně. No,
2: tak ten je také pozoruhodný, ale musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde, že?
1: Jo.
2: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
0: A který Zimmermannův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Zimmermann nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Zimmermanna šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Zimmermanna naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Zimmermann hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. Šesté lekci tlačil už učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčí mu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jára Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, laiky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštil housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nazdar, Uďo. No, nazdar. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš svěřit. Víc, vše týpe problémy, k tobě tě trápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě trápí. Problémy, jak se dí... Uďo. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě trápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Prosím, na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě trápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak ho. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem tam dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím ujít teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam nebyla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a autikuju,
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra,
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale quick. Uďo, quick. Jsem tvůj co přítel. No. A jako chýtaj musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu jako psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni. Uďo, no tak. No nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, vidíte tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.
2: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
2: No, no
1: nic vezlím, nic
2: tak
1: vezlím.
2: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
2: rád bych se dostal na křivokát, abyste mi řekl, kdy se tam dostal.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
2: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivokla, tak vám řeknu na křivokla, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
2: Co by dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
2: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu na křivoklát, když byste chtěli na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když jak znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
2: Kde, prosím?
1: Broumovice,
2: pane,
1: Čech, Broumovici.
2: To nevím, kde to vůbec je, Broumovice, mě to taky Čecha nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklát.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takovej nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
2: Bude bych vám
1: nepovědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
2: Bude bych vám nebyl povědomý, no. Tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
2: Kruci,
1: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
2: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
2: Vy máte nervy ze železa. Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
2: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jde.
2: Co to povídám? Na křivoklát.
1: Jo, na křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
2: Já chci na křivoklát.
1: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
2: Já chci na křivoklát.
1: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě Čačka.
1: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem, neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jsem to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankář chytnul drahý brejle a pustil a cidej go!

0: chlubí s tím. Každý od druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidíte, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybníka. Já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. A proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor, jo. Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srdce to tak jako proletilo, ten srdce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srdce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. Jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat, víte, pane hrabě, já ho mám moc rád, no, pan hrabě Kinský to byl, no, ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju, to je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím, ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný, ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč a tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo, opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, tom, tom, tom, tom, tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkají, když se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že se jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. Jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme si oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl

0: Pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval to veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali. Jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpínil sedadlo třeba. Protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak ty možný směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježíš Maria, Majko, co oni na to?
1: Tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš? Ale stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami, no. A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout, nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má sputra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebudu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo. Nebudu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí muskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětovali jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásně, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština, ta je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, když je to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
2: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se tady třeba, no, Zotavovna závodní odborová.
1: Je česky,
2: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotino. Nebo turecky. Dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
1: A parahohikotitatis.
2: Ne, řecky. Tady turecky. Gvenlik, verimliklik, no. Co jak?
1: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
3: Promiňte, prosím, ale tady obsazíno.
1: Jak to?
4: No, rezervé.
1: No, to je rezervé pro nás.
2: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince, na Italo.
2: Ano.
1: Jednoho Italo.
3: Pardon, no. To je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
3: Na velmi dobrých vínek.
1: No, my jsme skromní.
3: To tady Cinzano, Rufino.
1: No, tak to ne, to.
3: Nebo Chianti. No, máme i mozo. Výborně.
1: No, počkej, tady lé,
3: mozo. No, tak jo. Výborně, prosím.
2: Mozo.
3: Hned dám jednu chlavínku chladit.
2: Tady, ano?
1: Dobré, hezká paleta, co?
2: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No, jo.
2: Nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
2: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit. Já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo koži.
1: To bude on.
5: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
1: Giorno.
5: I capisco italiano? Molin conobar percuto mineralo di apetico. No.
2: Per favore.
5: Per favore.
2: Ya parlo più adagio.
5: Adagio. Oh, ver la metine. Da ver algoniaca. Ya brillanto. Setski rozumela. Ya nealem. Ya vicceschi ya...
2: Italiano.
5: Una perfecta.
1: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
5: Scusa, jak Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, i tanto al credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
2: Pistacia.
5: Fabriko.
1: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
5: A víš, Čabito.
2: Ženíšková.
5: Osole mio.
1: Poslyšte, pane Mortadella.
5: Mortarello. Quanti penicio.
1: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
5: Oj, sí. Tulito, amigo Pastiero, amigo Pastiero.
1: No tak ten privato. Amigo Pastiero,
5: hovoril.
1: Amigo Pastera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
5: písemně.
1: Hotely jsou vás drahý, takže my jsme si to mysleli.
5: I to oficiálo.
1: Jo.
5: Adresore comandore.
1: Dobrý den, já děkuju.
5: Maje, pane Matamora. I Capri moje haciendo. Il vil vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
2: Grazie, signorina. Grazie.
5: La megovaniera chiudo sia.
2: Io voglio...
5: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
1: Auch nicht.
2: Italiano.
5: Ja, italiano. Auch, ja.
2: Le svetro.
5: Ah!
2: Felice!
1: Se to se modlíš, nebo se ho ptáš, co? Já tomu nerozumím.
5: No, ma fresco, niente. Ah, Che Maro. E trabiesco, ma more mai haciendo. Vi, mua ostitutka.
6: Ah,
5: e vi hostesco. L'azienda, alles to grato i casacink.
2: Casacink, grato.
5: Mia lira casacink.
2: Detto na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
5: A ta účet je ta naša. Bacha.
1: Jo, tohle to je prima vineta, prima vineta.
5: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, se pije Marka. Dobrá. Molí.
2: Grazie.
1: Já jsem pan
5: No víš, hlavní penisa, no.
1: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
5: Kostvarno Čenča,
1: Čenča. Našema korunama.
5: Vylíra a koruna.
1: Já bych nerad urazil samozřejmě.
5: Neurazíte.
1: Když se neurazíte.
5: Ne.
1: Dali vám.
5: To je dobrý obchod.
1: No,
5: i komerciál a presta, no. Vy. Prijela vojestra taxi da Capri i v mě hacienda vyšila ako milionára.
1: Ne.
5: Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
2: Počkej. Já se prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
1: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
5: Zboží. Materiál.
1: Produkty a...
5: Produkty. Alla. Je is alla.
1: Fabrikáte.
5: Alla fia moderato. Cosa. Osho sia.
2: Přece cosa.
5: Cosa.
2: Můžeme tahat taxíku do Itálie. Kozu.
1: Počkej, Milenko.
5: Ale listia cosa. Cosa.
1: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
5: Husle?
1: Husle, no tak je to, jak se to... Paganini. Krém na boty Globino, to je výborná marka.
5: Globino,
1: krém na
5: boty. A Globino, a s tím Asiáda.
1: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
2: Gombíky.
1: A diamanty
5: mám. Diamanto. Grande diamanto.
1: Ne, nařezání skla.
5: A fenster
1: diamanto. Mám to za 3000.
5: È tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
1: Io?
5: E vi, molto, molto, ja era il libro, i denara, mozza penisa.
2: To nevadí, mozza. Si vememe pučku, to si můžem přikoupit.
5: Ne, vítám, a mozza penisa, curico.
1: My můžeme nakoupit ještě.
2: Můžem přikoupit.
5: No, i esta misa. Já by ještě termína chtivý na Capri ta Julie.
1: No jo, to je jasný.
5: Augusto.
2: Ne. Augusto, v Julianě to já mám
5: pička. Juliano, močato, moc velká komarašti. Augusto je to perfekta sezóna.
1: Tak mi přijde v Augusto, tak to je nejako na betonu. Augusto, na betonito. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, Italia.
5: Cinque. Na zdraví.
7: Byste Cesaro Mortarello?
1: Já? Ne, co má být?
5: Iliu, Cesaro Mortarello.
7: Jste začen, půjdete se mnou.
5: Začen.
1: Moment, co to má znamenat?
5: Co je to začen?
7: Mafie, pašování drog.
1: Co to?
7: Vy toho pána znáte?
2: Ne, vůbec ne. Ne, vůbec nic, náhodou si přisedl, ano, že?
7: No, tak trošku nezakou. Vračte.
5: Ty začen a já mafia.
7: Prosím.
5: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Cesaro Mortarello, dottore, la universitaro. Můj tata, mafio, to prosto, no a já ne.
7: Prosím, mafia.
1: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
2: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
1: Co to?
8: Prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
1: Ještě tohleto.
2: Plač. No,
5: to stejný. Ty si mi dál, když si byl tam dlouho tajemně povídat. Já neznám, co?
7: No dovol, tady máš ten rybářský lístek. A v půl čtvrtí mě zatneš v Alcronu, jo?
5: Jo.
7: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 táců na Kanárský ostrov.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
5: Ivan Mládek!

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým banjo bandem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Byla to básnička, ale by se nehodilo asi lidi.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ. Ne, to prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No, teď my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě, teď tě lidi jsou... Nejde o mě, ty lidi to chtěj.
1: Tak dobře, asi myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
0: Ne, hodí se to, ne, diskutuj o to, prosím tě, jak se to jmenuje?
1: Je to opravdu prvotinka, no. Jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
0: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
1: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
0: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu báseň a upoutej děvčata tady.
1: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Já to říkal. Já říkal, že je to naivní takový.
0: Ne, to se zbytečně nepodceňuj, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu genius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už si tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladý kluk?
1: No asi 16.
0: No vidíš, a jak zrele, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovém věku, nebo teda, jsi nebo nejseš?
1: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
0: To je takový vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Levníček, pojďte.
2: Pojďte no,
1: ano, pojďte dál, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. Už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se
1: chtěl... Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal...
2: Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte?
1: Ano. Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte? Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem.
1: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Ano, jaké.
2: No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků, víte.
1: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupili.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano, jaké.
2: Ano. No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema, vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčko, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, jsou Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé,
1: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé? Dárky
2: jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se nezdržuju nějak.
1: No, tak rád, že jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit, je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška,
2: no,
1: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko. A letos?
2: No letos už ani auto nedostal. On mi to stejně hned rozbil, klubujte.
1: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No prosím vás, ale tady v tom balíčku,
2: ano.
1: Co pak je tady v tom balíčku?
2: No,
1: tady je co?
2: No to je právě, to je dárek ode mě, tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě to jde, mě jde autobus, kde já musím jet.
1: Ale takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
1: konečně,
2: moderní kalhoty za 60 korun.
1: No.
2: A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, tešest, možno říci podle Havránka Jedličky, takáně.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
1: Ne, to.
2: Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej, potom mi napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo, letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Mišilov, Buteo, Buteo.
2: Butrus, Butrus.
1: Buteo, Buteo je káně.
2: Butrus, Butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Mišilov, Buteo, Buteo je ptáček,
2: ptáček,
1: který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Mišilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Mišilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně...
2: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi... Se to
1: ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo, jsem to taky říkal, to už je moc tohleto, co si hrála zároveň s počítačem, letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten dra, se houpalo moje Pentium i z Windows 92.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem ji utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
2: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet.

0: tam žila domovnice Čujová, kapitalistová přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní bala, rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága Agin Chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří naši občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vzteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi byli do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zatím vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera. No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hlaskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: důležit. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
2: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesmíju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil, dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil, dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil, dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil, nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mede, že kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a znamená vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme krevné se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolik až 80 si jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří? Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený, dítě mi začalo být ty skleničky, to já jsem si říkal, siroto jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opil, co v naší rodině pacient říká, co oni musí mít za svou vůli, že ten fuj tady propijou v takovým množství. No, a to mě, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista. Ježíš Maria. Teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má má jak z praku. A povídá agent 007, jo? A po mně, a tak agent 007, to jsem já. No, jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí, jo? Tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou nezrovna nejlepší místnost. A Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite sa, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry, svítilo sluníčko, vzduch krásný, a ona říká, pán Fúsik, čo povětě, Fúsek, páno, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičke budete velmi spokojný. V této izbičke zomřel Jiří Wolker.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak...
2: Já jsem říkal na konci minulých Novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťáčku, jestli nenese první volasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám, už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu jí k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád Novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři. O farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek. No, přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Centrum? No,
2: říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, jako... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
2: No jo, no a jaké já to budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
1: Tak se dejte do Sokola. No.
2: Šíříte, prosím
1: vás. Tam jsou všichni bratři.
2: No já se budu na starý kolena učit skákat. Na koni, jo?
1: Ale všichni sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Ne, sokol není kauboj.
2: Já myslel toho dřevěnýho koně, jak se přesto přeskakuje. A kauboj, že jste řekla kauboj, to je krásný povolání, víte? Jo. Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
1: Jo.
2: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
1: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
2: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec kauboj, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
1: Prosím.
2: On byl chudý jak kostelní myš.
1: Jo.
2: Představte si, že když bratrancovi pošel kůň, tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
1: Co, abych si kupovala v Arizoně koně?
2: Ale to se tak říká, to ne vy.
1: Ale no jo, ale řekste to.
2: Tě. Jako, vy jste $50 utratila, ani byste nemusela do Arizony, ale... Ale... Bratranec toho koně potřeboval, protože kauboj bez koně, to je jako...
1: Já bez vás.
2: To myslíte jako, že jsem váš kůň? A nebo že jste si mě osedl?
1: No.
2: Tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že jo, a všude byly krásný koně, jenomže za 400, za 500.
1: A on měl jenom 50.
2: A on, jak to víte?
1: To
2: jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslyšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
1: Takže mu pětka zbyla.
2: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlý, jo? A takovou tlávu měl jako otrávenou. A on povídá, nemilte se, ten handlíř, povídá, nemilte se, on nevypadá, ale to je rychlý. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pánbu.
1: Zajímavé.
2: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, tak vyskočil do sedla, že jo? Řekl zaplať pánbu a kůň vyrazil jak tryskový éro. Ale letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratrnec byl nadšený, že jenomže najednou kouká, že se řítěj k propasti, k obrovský propasti a kuň uhání furt, že a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, který toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocenej hrůzou, chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zažval amen.
1: No,
2: všem... Ten kuň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
1: No, já vám řeknu, já jsem si odechla.
2: No, to bratranec saky, že jo? Ten si utřel to. Ten studený pot z čela a povídá, zaplať pán.
1: No, jistě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr.
0: Jihlava aktuálně.
1: O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student Petr Příhoda. Trolejbusy 21TR jezdil v Jihlavě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy ve městě. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě a barva mu zůstala i po sundání reklam. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo v Pardubicích. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po čerstvých zprávách po 9. hodině, vy posloucháte Rádio Jihlava, kde nám startuje další sobotní dopoledne. U mikrofonu Míša Rotrová, přeji vám příjemný poslech a můžu slíbit, jako vždy, tipy, kam vyrazit nejenom v Jihlavě, ale i v rámci celého kraje. A taky si přidáme v této hodině kalendárium. Počkejte si tedy na to, do té doby další hity.
0: Rádio Jihlava 101.1

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša. Je tady 6. červen a to je den, kdy v kalendáři máme jméno Norbert. Což je zajímavé jméno, které pochází z německých slov Nord, sever, a Beracht, tedy jasný, světlý či zářivý. Vykládá se jako slavný severan, světlo severu nebo také polární záře. Norbertů nemáme v České republice příliš mnoho, necelých 1300, tak pokud nás právě teď nějaký Norbert ladí, přejeme všechno nejlepší a posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, s vámi Míša, máme tady 6. červen, neboli den D. Více událostí z historie si dáme za malou chvíli v kalendáriu, tak si na to počkejte. Teď už taky posílám pro příjemný den další hity.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Ladíte, Rádio Jihlava, je tady kalendárium s datem 6. června. Pojďme se podívat nejprve do roku 1944, protože 6.6. je asi nejvíc spojeno právě s tímto rokem. Právě tehdy začalo vylodění v Normandii den D, a tedy začátek operace Overlord. V roku 1945 potom v tento den Rusové nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler. A vzpomeňme třeba ještě rok 1965, kdy anglická skupina Rolling Stones vydala svou nejznámější skladbu Satisfaction. Tolik tedy historie, a kdo slaví narozeniny dnes v současnosti? Tak to je například hokejista a trenér Vladimír Růžička, který má 63 a 58. narozeniny potom slaví herec, zpěvák a bývalý člen skupiny Činasky Petr Hradil. A pokud i vy patříte mezi dnešní oslavence, tak vám přeji všechno nejlepší a posílám další hity.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Skonto
1: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců.
2: Jihlava aktuálně.
3: V pondělí začnou v ulici Evžena Rošického práce na dokončení rekonstrukce. V první etapě prací se uzavře úsek mezi ulicemi Kapitána Jaroše a Pavlovova. Vjezd do uzavřeného úseku bude možný pouze s povolením stavby. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce.
2: Sport.
3: České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovali doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišli o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Je po 10. s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová a co takhle vyrazit, když tady máme sobotu na farmářský trh, nakoupit si spoustu dobrot na víkend. Jeden takový se nám koná i v Jihlavě, podrobnosti přinesu už za okamžik, tak si na to počkejte.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českým.

0: Ahora llévate a Fire, llévate a Echo y ahora sostén a Schler, Hachkudai.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

A z vlny 101.1 FM teď pozvánka na farmářský trh, který dnes probíhá až do pravého poledne přímo u nás v Jihlavě, konkrétně v parku Gustava Mahlera. Přijďte tedy ochutnat regionální speciality a poznat příběhy místních farmářů a řemeslníků. Těšit se můžete třeba na bonsaje, jarní sadbu, výrobky z medu a bylinek, a taky domácí sirupy, džemy či nakládané dobroty. K tomu ale i poctivé mrkvance, malý cheeseburger nebo voňavá kávička. Pokud to máte například blíž do Nového Města na Moravě, tak i tady se dnes konají novoměstské farmářské trhy, už 16. ročník této oblíbené akce, kterou najdete do pravého poledne na Vratislavově náměstí. Ať už vyrazíte kamkoliv, kupte si něco dobrého a moc si to užijte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a co takhle vyrazit na piknik? Dneska můžete zkusit i jeden organizovaný, kde vás kromě spousty dobrého jídla čeká taky zajímavý program. Podrobnosti přinesu za okamžik, zůstaňte tedy naladěni.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: na vlnách Rádia Jihlava teď pozvánka na 10. piknik na Keťásku. Jedná se o komunitní autorsko-kulturní festival pod širým nebem, který propojuje umění s pohodovou atmosférou jihlavské přírody. Těšit se můžete na bohatý program, na kulturu, na autorská čtení, hudební vystoupení a divadlo, taky na tvoření, na různé výtvarné dílny a dendrologickou přednášku pro zvídavé. Pro děti připraveny zábavné aktivity a prostor pro bezpečné blbnutí v trávě. Pochopitelně nemůže chybět ani dobré jídlo, takže třeba společné grilování a legendární soutěž o nejlepší buchtu. A čeká vás taky třeba chill zóna s dýmkami a čajem. Ten program je ale ještě o něco bohatší, tak pokud vás to zaujalo, dnes od 13 hodin v parku Keťásek. Dodám, že vstup je zdarma.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
3: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

ty zas tak jiná. Si moje, vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka.
3: Jihlava aktuálně.
4: V Hradební ulici vznikají další části nové trolejové sítě. Momentálně je kvůli tomu na 5 místech rozkopaná i opěrná kamenná zítka pod Hradbami. Práce letos přinesou delší jízdu pod trolejemi a lepší dobíjení baterií parciálních trolejbusů. Po celé republice začínají hygienici v těchto dnech spouštět kontroly dětských hřišť, hlavně kvality písku. Výsledky včetně těch z minulosti ukazují, že na řadě míst je písek kontaminovaný, nejčastěji trusem zvířat. Z výkalů mohou děti dostat nebezpečnou infekční toxoplasmózu nebo se nakazit parazity, jako jsou škrkavky nebo tasemnice.
3: Sport.
4: Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 11. hodina nám odbyla, vy posloucháte Rádio Jihlava, odkud zdraví Míša, a pokud máte doma děti, tak co takhle je vzít na festival kroužků? Možná vás tady něco inspiruje pro ten příští školní rok? Ano, chápu, trošku předbíhám, teprve se nám pomalu, ale jistě začíná blížit konec tohoto školního roku, ale je fajn být vždy připraven. Pozvánku na tuhle akci pro vás budu mít už za malý okamžik.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Ladíte Rádio Jihlava a dnes v DKO Jihlava probíhá až do 17. hodiny čtvrtý festival kroužků Domu dětí a mládeže Jihlava. A čeká vás tady velká spousta hudebních, tanečních a sportovních kroužků, k tomu malování na obličej, zvířátka, Lego roboti, výroba od značků, festivalové kufrování, 3D tisk, výtvarné dílničky, taky výstava výtvarných děl a keramiky, modelová železnice, RC modely autíček s překážkami a spoustu dalšího. Tak tedy dnes už čtvrtý festival kroužků DDM Jihlava do 17 hodin v DKO Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a vyrazit dnes můžete taky do Diodu. Co vás tam čeká, prozradím za okamžik, počkejte si tedy na podrobnosti.

samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.

0: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka do Diodu na zhluk aneb kulturní šluk. Čekají vás tady od 15 hodin autorské výstupy. A to nejrůznějších, řekněme, žánrů, protože těšit se můžete na módní přehlídku, na koncerty i na divadelní představení uskupení zhluk s názvem Bytovka. K tomu ale třeba i cooking show a mnoho dalšího. Tak tedy zní to velmi zajímavě, pokud vás tedy láká takováto akce plná programu, tak dnes od 15 hodin v Diodu.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Podzemí Zlatých hor na Jesenicku ukrývá pětkrát víc zlata, než se původně předpokládalo. Ložisko podle studie státního podniku Diamo obsahuje skoro 11 tun vzácného kovu. Hodnota zlata v nalezišti se v aktuálních cenách blíží podle ekonomů 44 miliardám korun. O případné těžbě zlata rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu během několika měsíců.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umisťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do historického jádra víc zeleně, vytvořit příjemnější místa k odpočinku, ale také sklidnit automobilový provoz. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici se včera ocitli ve vážném ohrožení. Kvůli úniku kyslíku v části vesmírného plavidla se museli odebrat do úkrytu a připravovali se i na případnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Následně však opravy přerušili s tím, že posádce už nebezpečí nehrozí.
0: Sport.
1: Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 12. hodina nám odbyla, s vámi Míša a za okamžik vás pozvu na jednu zajímavou akci, a to na humpolecké létohraní. Pokud máte chuť užít si velkou spoustu muziky a dalšího zajímavého programu pro děti i pro dospěláky, pak si tento tip a tuto pozvánku nenechte ujít. Podrobnosti za malý okamžik, no a pokud zrovna obědváte, tak vám přeji i dobrou chuť.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

A na rádiu Jihlava teď pozvánka na humpolecké létohraní. Humpolci právě dneska startuje humpolecké léto, akce pro děti i dospělé, kterou začíná místní letní sezóna. Vyrazit můžete do místní Stromovky, a to od 1:30, kdy proběhne zahájení. Čeká vás potom dále vystoupení žáků ZUŠ, Lucka ze školky Bombardiák, Propadlík, Laura a její tygři, taky dílny a malování na obličej pro děti, fotokoutek a fotospin, nebo cirkusiště v režii Cirkus Ceres. Tohle všechno a mnohem více dnes v Humpolci.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Jihlava. Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a pokud máte chuť vyrazit tak trošku do přírody, ale zároveň se něco zajímavého dozvědět, tak mám pro vás pozvánku k novému městu na Moravě. Tady

0: Rádiu Jihlava teď míříme k Novému Městu na Moravě. Tady vás dnes, konkrétně u Vávrovy skály nad Pohledcem, čeká den otevřených lesů. A to od 14 do 17 hodin. Co všechno je tady připraveno? Tak jednak komentovaná pochůzka s vlastníkem lesa a myslivcem, určená pro celou rodinu, v jejímž rámci se podíváte do různých částí lesa. Taky ukázky lesních strojů a nářadí užívaných drobným vlastníkem lesa při práci, takže třeba traktor s navijákem, motorové pily a tak dále. A v rámci procházky zastávka i u nově vybudovaného rybníka, kde si budete moci opéct buřty a bude tu i stánek s točeným pivem. Tak tolik tedy tip na dnešní akci, kde spojíte pobyt v přírodě s něčím zajímavým mezi 14. a 17. hodinou v Novém Městě na Moravě.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr.
0: Jihlava aktuálně.
1: O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student Petr Příhoda. Trolejbusy 21 TR jezdil v Jihlavě od roku 2002. Patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy ve městě. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě a barva mu zůstala i po sundání reklam. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo v Pardubicích. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, vy jste stále s Rádiem Jihlava, kde je s vámi Míša, já vám přeji příjemný poslech a pokud máte doma děti, tak co takhle je vzít na pohádkovou stezku? Kam? Tak to vám řeknu po dalších hitech.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A teď už, jak jsem slibovala, jedna pozvánka pro ty z vás, kteří máte doma děti. Už zítra je totiž můžete vzít na pohádkovou stezku tady v Jihlavě. Tahle akce vás čeká v lesoparku Velký Heulos. Začátek je v 10 hodin, no a děti tady můžou potkat své oblíbené pohádkové kamarády. Na trase vás budou čekat úkoly pro děti, ale i pro dospělé. No a děti se potkají s postavami z Tlapkové patroly, Ledového království, Králička Binga a dalších. Tolik tedy zítřejší pohádková stezka v Jihlavě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

Posloucháte Rádio Jihlava a i tento víkend v Jihlavě nabízí řadu zajímavých koncertů, třeba v rámci festivalu Máler Jihlava a neb Hudba tisíců 2026. Podrobnosti za okamžik, počkejte si na to.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A na vlnách Rádia Jihlava teď už pozvánka na velmi zajímavý zítřejší koncert v rámci festivalu Máler Jihlava Hudba tisíců 2026. Tentokrát na něj můžete vyrazit do Hrádského divadla Jihlava a koncert má název Americké mládí a Čajkovského čtvrtá. Na programu Adams, Britten nebo Čajkovský a hrát vám bude dalaský orchestr z Ameriky, zahraniční housleska Maria Schleuning a dirigent Richard Giangiulio. Doufejme tedy, že jsem ji správně přečetla. Tak tolik tedy zítřejší zajímavý koncert od 18 hodin v Horáckém divadle Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců.
3: Jihlava aktuálně.
4: V pondělí začnou v ulici Evžena Rošického práce na dokončení rekonstrukce. V první etapě prací se uzavře úsek mezi ulicemi Kapitána Jaroše a Pavlovova. Vjezd do uzavřeného úseku bude možný pouze s povolením stavby. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce.
3: Sport.
4: České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava, je s vámi Katka. Víme, že ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. Konečně, podrobnosti už za chvíli.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: jako mě nemiluju.
1: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní v úterý ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Babiš. Stavba haly byl hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Metnar. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Teď uslyšíte, že Svitavská nemocnice by měla být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Společnost Nemocnice Pardubického kraje získala k pořízení přístroje doporučení Ministerstva zdravotnictví. Je vydáno na 630 měsíců. Pro instalaci magnetické rezonance budou nutné stavební úpravy. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka.
1: Jihlava aktuálně.
2: V Hradební ulici vznikají další části nové trolejové sítě. Momentálně je kvůli tomu na 5 místech rozkopaná i opěrná kamenná zítka pod Hradbami. Práce letos přinesou delší jízdu pod trolejemi a lepší dobíjení baterií parciálních trolejbusů. Po celé republice začínají hygienici v těchto dnech spouštět kontroly dětských hřišť, hlavně kvality písku. Výsledky včetně těch z minulosti ukazují, že na řadě míst je písek kontaminovaný, nejčastěji trusem zvířat. Z výkalů mohou děti dostat nebezpečnou infekční toxoplasmózu nebo se nakazit parazity, jako jsou škrkavky nebo tasemnice.
1: Sport.
2: Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Rekordmani roku se letos představí 12. června v Jihlavě. Podrobnosti přidám za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Titul rekordmana roku letos od pelhřimovské agentury Dobrý den získá tvůrce papírových replik motocyklů Václav Dohnalík či pokořitelka Mount Everestu Monika Benešová. Výsledky soutěže pořadatelé oznámí 12. června v Jihlavě, kde bude festival rekordů společně se dnem otevřených dveří krajského úřadu. Tak si to nenechte ujít, teď další hity rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ladíte rádio Jihlava a Katka přeje pohodový den. 13-letý chlapec v Jihlavě napadl dívku a muže a oba oloupil. Podrobnosti přidám už za chvíli. Zůstaňte s námi.

0: Z rády Jihlava zdraví Katka, hezké odpoledne. 13-letý chlapec minulou sobotu v Jihlavě zbyl a oloupil 18-letou dívku. Pod napilem muži hrozil nožem. Policie ho zadržela a předala zpět do zařízení pro mládež, ze kterého v první polovině května utekl. S dívkou chlapec po 22. dní v Hradební ulici nejdřív konverzoval, pak na ní zaútočil. Dívce se snažil vytrhnout kabelku, smíkal s ní po zemi a kopal do ní. Když se kabelky nakonec zmocnil, dal se na útěk. Tak dobře, že i policie nakonec už dopadla. Teď zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodový den.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Podzemí Zlatých hor na Jesenicku ukrývá pětkrát víc zlata, než se původně předpokládalo. Ložisko podle studie státního podniku Diamo obsahuje skoro 11 tun vzácného kovu. Hodnota zlata v nalezišti se v aktuálních cenách blíží podle ekonomů 44 miliardám korun. O případné těžbě zlata rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu během několika měsíců.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umisťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do historického jádra víc zeleně, vytvořit příjemnější místa k odpočinku, ale také sklidnit automobilový provoz. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici se včera ocitli ve vážném ohrožení. Kvůli úniku kyslíku v části vesmírného plavidla se museli odebrat do úkrytu a připravovali se i na případnou evakuaci. Ruští kosmonauti se mezitím snažili opravit únik vzduchu. Následně však opravy přerušili s tím, že posádce už nebezpečí nehrozí.
0: Sport.
1: Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezkou sobotu, ladíte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Víme, že v květnu zemřeli na silnicích Vysočiny 3 lidé, meziročně o jednoho víc, další podrobnosti si nenechte ujít.
0: 101.1 FM, vaše jednička z České.

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. V květnu zemřeli při nehodách na stanicích Vysočiny 3 lidé, o jednoho víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Nejvíc nehod celkem 17 se stalo v pátek 29. května. Tak pokud právě teď taky sedíte za volantem, buďte prosím velmi opatrně, mějte šťastnou cestu s Rádiem Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pane vrchní, v polévce byl tenhle vlas? Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: sobotní odpoledne ladíte rádio Jihlava. Víme, že kraj bude v Třebíči kupovat byty pro potřeby nemocnice. Podrobnosti za pár minutek.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj i jinde. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Maximální cena nafty po čtvrté v řadě roste a překročí hranici 40 korun za litr. Cena, za kterou ji mohou čerpací stanice prodávat o víkendu a v pondělí, vzrostla oproti včerejšímu maximu o 7 haléřů na 40,04 koruny za litr. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 25 haléřů na 41,64 koruny za litr.
0: Jihlava aktuálně.
1: O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará 24-letý student Petr Příhoda. Trolejbusy 21 TR jezdil v Jihlavě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy ve městě. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě a barva mu zůstala i po sundání reklam. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo v Pardubicích. Britský soud uložil 52-letému Paulu Quinnovi 21 let vězení za znásilnění, kterého se dopustil v roce 2003 a za které byl neprávem odsouzen jiný muž. Případ se považuje za jeden z nejzávažnějších justičních omylů v Británii.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí příští týden zápasem s Koreou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Katka. Víme, že ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. Konečně, podrobnosti už za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní v úterý ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Babiš. Stavba haly byl hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Metnar. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hezké odpoledne posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že Svitavská nemocnice má být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Teď uslyšíte, že Svitavská nemocnice by měla být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Společnost nemocnice Pardubického kraje získala k pořízení přístroje doporučení ministerstva zdravotnictví. Je vydáno na 630 měsíců. Pro instalaci magnetické rezonance budou nutné stavební úpravy. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po včerejší stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců.
0: Jihlava aktuálně.
1: V pondělí začnou v ulici Evžena Rošického práce na dokončení rekonstrukce. V první etapě prací se uzavře úsek mezi ulicemi kapitána Jaroše a Pavlovova. Vjezd do uzavřeného úseku bude možný pouze s povolením stavby. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa loni nezákonně zastavila zpracování žádosti o azyl, o pracovní povolení, povolení k trvalému pobytu a o občanství, které podali migranti z 39 zemí, na něž Washington uvalil cestovní omezení. V neprospěch opatření cílících na migranty z afrických, asijských, latinskoamerických a blízkovýchodních zemí rozhodl federální soudce.
0: Sport.
1: České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v černé skupině rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Rekordmani roku se letos představí 12. června v Jihlavě. Podrobnosti přidám za pár minutek.
0: Rádio Jihlava 101.

odpoledne těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Titul rekordman roku letos od pelhřimovské agentury Dobrý den získá tvůrce papírových replik motocyklů Václav Dohnalík či pokořitelka Mount Everestu Monika Benešová. Výsledky soutěže pořadatelé oznámí 12. června v Jihlavě, kde bude festival rekordů společně se dnem otevřených dveří krajského úřadu. Tak si to nenechte ujít, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Ladíte rádio Jihlava a Katka přeje pohodový den. 13-letý chlapec v Jihlavě napadl dívku a muže a oba oloupil. Podrobnosti přidám už za chvíli. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Jihlava zdraví Katka, hezké odpoledne. 13-letý chlapec minulou sobotu v Jihlavě zbyl a oloupil 18-letou dívku. Pod napilem muži hrozil nožem. Policie ho zadržela a předala zpět do zařízení pro mládež, ze kterého v první polovině května utekl. S dívkou chlapec po 22. dní v Hradební ulici nejdřív konverzoval, pak na ní zaútočil. Dívce se snažil vytrhnout kabelku, smíkal s ní po zemi a kopal do ní. Když se kabelky nakonec zmocnil, dal se na útěk. Tak dobře, že i policie nakonec už dopadla. Teď zpátky k hitům rádi, hlavám, mějte pohodový den.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

모아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zasychá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No, řekni, co?
2: Co jsem měl? Božský klid.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Jedna FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky. Tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladí kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemnějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nám zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pohá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ne ze světový, z tý prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Stroly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano.
3: Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
3: Já říkám, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý den, milostivá paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
3: To máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
3: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
3: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotníte.
3: Mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: No.
3: Prosím tě, to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé. Správně, tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Sexuální výchova, mládeže se tomu říká. Co, pane, vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Pani, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne. Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já ctím staré české přísloví, s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

něčím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víře.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L. Prosím? 120 L. Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
2: Uhádla jste mých písova.
1: No tak co je s vámi?
2: Ale nic dohromady, co? Jenom taková, trošku taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
1: Co?
2: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
1: Ale no, bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
2: No, no jo, no. Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle,
1: ale
2: jo?
1: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
2: Jo.
1: Konec konců, my nejsme žádný Lichtensteinsko. Nás je 10 milionů.
2: No. Jenom, že když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. Kolegyně. Už jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kaláb k psychiatrovi.
1: Co já vím, takhle začíná nejmín 5000 vtipů.
2: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
1: To vydám nevím.
2: Přijde pan Kaláb k psychiatrovi.
1: A kdy?
2: A co kdy?
1: No kdy tam přijde?
2: A to se říká, přijde jako... Přijde, jako přišel, jo, teda.
1: No tak řeknu přišel, že
2: no,
1: jo?
2: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte?
1: Tak on tam není.
2: Ale je tam právě.
1: No tak řeknu, je tam.
2: Je
1: Kaláb
2: tam.
1: Je tam.
2: Ano, je tam, pan Kaláb je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašný starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kalá povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt jí půjčovat sousedů.
1: To už jste mi říkal, no.
2: Co je?
1: No si neslyšíte, zvoní telefon.
2: Slyším.
1: No tak vemte to, někdo volá.
2: Má smůlu, padla.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
2: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
1: Ale
2: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
1: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
2: No jo, ale co? No, co? Práci nemám rád. No jo, krásně to umím, to mě vždycky chytnou. A v loteriích nemám štěstí.
1: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrickem Black and Whiteem z Aberdeenu. No ten den, co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku, neslo se kostelem, vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl, ale musíš mi taky trochu vyjít vstříc. Kup si někdy los.
2: To byl kolegyně Scott, já si losy kupuju, mě je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo, tak já ho mám určitě, to je ten můj. Jo? Vidíte, a jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
1: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
2: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek.
1: No to asi.
2: Ale jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově, vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zdýrnik zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe, já jsem vyhrál milion.
1: No.
2: A ona to ví, to ježišmarja, no, fandom, milion. Taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
1: No, jo.
2: A on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
1: No.

0: away.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
3: Co?
2: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
3: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
2: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
3: No, asi jako jeden můj známej, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídal, no a co má být? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
2: No to měl pravdu, ale víte... Mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
3: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
2: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal.
3: No,
2: nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Ohio.
3: Vy nemáte vůbec bratra, teď máte sestru a ve Vršovicích.
2: Ne, no to já vím, že nemám bratra.
3: Tak tady pletete.
2: Tak já, kdybych při mý smůle, ale bych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
3: No tak. To tím líp, že ho nemáte. A víte, pustě to všechno z hlavy. Není důvod tajit původ.
2: Já vím.
3: No a příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
2: No vidíte, mě by zrovna zajímali.
3: Jak to?
2: Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
3: Jo, to mě taky.
2: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
3: Co to?
2: Juvenezín, to neznáte? To je omlazovací prostředek.
3: Jo.
2: Já myslel, že to berete.
3: Ale...
2: To je... To je fantastická věc, prej. Ovšem za horentní cenu.
3: No, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
2: Co by se mohlo stát, tak bych omládl, no.
3: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilky svý matce do Pelřimova.
2: Jo.
3: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na jejich zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moulo.
2: No.
3: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasne ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
2: No.
3: A matka povídala houby brášku. To je tatínek. On si vzal dvě.
2: To byl...
3: No.
2: Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. No, být dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě. Rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel.
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já jako to nechci říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáhl brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: Taky ráda žila mimo město, víte? Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahý špás, víte?
2: K ním takový dva, tři kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka. Mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je nymfomanky.
2: No.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích. Aha. No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě. A jinak samý obyčejný manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
2: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužskej.
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo. To
2: no tak jo nebo ne?
1: Jo, ona jede, ale ona jede. Dělá. Ona
2: jo, dělá.
1: Dělá jakoby ano. Nic. Jo?
2: No ne, já jsem
1: No pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, znovu zapojený jo. Jsou. Pracovní proces. Ona, ta nymfománie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Jo.
1: Oni, některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl těžkou nymfomanku, jo? A hezký manželství, akorát za tři neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Jo.
1: Já, teda on říkal, soudruzi, ono už je to díl, jo.
2: No, tak.
1: A ti policisté chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Escucha el ritmo.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A, tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, Safra. Kdo je tady někde byl? Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, jeden mi stačí.
2: No tak...
1: Hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechcete si vás řízej?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat. Tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a to je všecko.
2: No, samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole. Tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký ptáček?
1: Ptáček.
2: Vedoucí ptáček, vy to
1: nežeš. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no. Prosím.
1: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: Mě to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrus. Samý drobek,
2: jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
1: No ne, počkejte, na mě to nemusíte
2: ne,
1: smetávat.
2: Ne, to je
1: v
2: pořádku,
1: no.
2: Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě taky ten popelník, kdybyste
2: no, tady zase tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte to, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
1: to trochu stačí, takhle.
2: Ne, já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by
2: pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, ne to udělám.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu, ne to, no. Tak. U nudle. Restaurace u nudle. Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, jde pak, kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane Vrchní,
2: jo, takhle já.
1: To pivo.
2: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl být, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No. No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
2: No tak je snad trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Ale pane vrchní, to je úplně studený.
2: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh,
1: ale
2: no.
1: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
1: No ovšem.
2: Ten je teplý, šáněte si, no řízek. To šáněte si,
1: no, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No, vidíte mi to. No, naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
1: No, ale to nejde vůbec ani ukrojit. No, pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No, jiný řízek, šefe, teď už se takhle ohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte,
1: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůž, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: krásný. Když tam přineste jiný příbor.
2: Nebojte se, ten bude, jiný
1: hostej.
2: Nebojte se.
1: No to vás tady já nebudu.
2: U nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle? Že pak to jste špatně? No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzara a uteče mi bez placení.
0: Hrabe Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst, v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několik... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis.
2: No já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je fakt.
2: No,
1: je to...
2: no.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý.
2: No, naletěl jste na nejapnej podpis.
1: Jo, ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo ale mě no to mohl napsat?
2: To není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská!
1: Lidi, nebláznete, sice... Hlas lidu, hlas boží, ale teď nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milý kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
1: Jo,
2: ale je. Jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak já se usmívám?
2: Ale no tak teď byste právě měl... Když jsem tady, no, tak po
1: zase,
2: vašem bůčku.
1: Teď se mám usmívat,
2: no, ale,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: A když mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys bez mě počal?
2: Ale to je fakt. Co vy byste si bez mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je vám? Co je? Já nevím. A zavolám Mařenku Táborskou.
4: No!
1: Halo, vodárny?
4: Vodárny!
1: Prosil bych sprchu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
2: Rádio Jihlava.
3: Prázdnej byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý, a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Ty jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všechno bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci Muci. Prostě takový, no, po tím obrázky,